Zatím nikam nejdu, musím přijít na to, kterou nohou vykročit mám. Může to trvat týdny.

třeba nadechnout. Až tě jednou potkám, zkusím se nedívat aspoň chvíli do země.

0: to nemusíš.
1: A co si můžu dát já?
0: Všechno, kde je vlaječka.
2: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
4: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
5: Již od pondělí lahůdková cibulka, jeden svazek za pouhý 12,90. A šery rajčata 250 gramů jen za 44,90. Lidl, to se vyplatí.
6: OK, všichni, jdeme na to.
7: Pojďme mluvit o vlasech.
8: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
7: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
8: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
9: V Kauflandu již od středy Superkauf. Meloun vodní kilo za 24,90. K Jarmark český Ajdam 30%, 100 gramů.

0: za 9,90 a Maschio Prosecco DOC 3/4 litru za 89,90. Kaufland.
1: Intimní micípě na Chilinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
2: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meruňky, broskve, nektarínky za 49,90 a šunka zvonařka za 19,90. Bila.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
6: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
7: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
6: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
8: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
9: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
10: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
11: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
12: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
13: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
15: nejde elektřina,
14: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
16: Nechte se ohromit naší nabídkou a vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
17: Když je rozpočet napjatý, i prázdniny na vodáckém táboře se mohou zdát nedosažitelné. Právě tehdy je kredita jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.
18: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
19: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
20: A můžete ji vyzkoušet.
21: Ale my máme vypráno.
22: Co tady děláte?
21: Testujem. To je dopravář.
23: Získejte až 11 000 korun zpět při nákupu spotřebičů značky LG. Tatart.
24: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.

0: Tajemství kávy, Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Espresso Intenso. Tak silné, že jen dvojité je silnější. Edušo, jednoduše dobrá káva.
1: Pro ty, kteří hledají rovnováhu za jakékoliv situace. Insalatissime Rio Mare. Rozmanité, kreativní a vyvážené recepty s prvotřídním tuňákem Rio Mare. Luštěniny, obiloviny a zelenina. Insalatissime Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sýrové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Kaufland.
3: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
4: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
5: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Kešu ořechy za 118,90. A zmrzlinu gelateli nebo bon gelati různé druhy za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do Aleluja. Nic tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromány, algidamánie.
7: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
8: Nechte se ohromit naší nabídkou a vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
9: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
10: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
9: Tadá!
10: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
11: Děti, jídlo.
12: To nemusíš.
13: A co si můžu dát já?
12: Všechno, kde je vlaječka.
14: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert stojí za to jíst lépe.
15: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
17: Co?
16: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
18: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
19: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
20: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
21: OK, všichni, jdeme na to.
22: Pojďme mluvit o vlasech.
21: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
22: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
21: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
23: Co má v životě smysl hromadit?
0: Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
1: Dotárk pořádá Maxi Výprodej.
17: Tyjo, to je neskutečná šance.
23: Maxi Výprodej.
24: Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
25: Dotárk, opravdový elektrospecialista.
26: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.

0: tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Crema Strong. Vypadá jemně, nakopne pěkně. Edušo, jednoduše dobrá káva.
1: Pro ty, kdo ví, že i učení může být zábava. Insalatissimi Rio Mare. Různorodé a kreativní recepty v Pocket Bowl. Můžete si na nich pochutnat kdekoliv chcete. Insalatissimi Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Kaufland.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Kešu ořechy za 118,90. A zmrzlinu gelateli nebo bon gelati různé druhy za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Sajos. Zvýrazněte barvu svých vlasů. Novinka Sajos Color Glaze. Náš první barvicí glossing s efektem laminace. Uhlazuje strukturu vlasu. Intenzivní barva bez poškození. Až na 8 umytí. Získejte zrcadlový lesk. Novinka Sajos Color Glaze. You Intensified.
7: Děti, jídlo!
8: To nemusíš.
9: A co si můžu dát já?
8: Všechno, kde je vlaječka.
10: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
12: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
13: Nic tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromány. Algidamánie.
14: Nechte se ohromit naší nabídkou.

0: a vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
3: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
2: Tadá!
3: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
4: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
5: nejde elektřina,
4: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
6: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složence. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
7: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
8: Totál pořádá Maxi Výprodej.
9: Tyjo, to je neskutečná šance.
10: Maxi Výprodej.
11: Úsporu, co vás dostane do varu, servíruje elektrický pečící hrnec ETA Pečenka. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Žervé přikoupí 3 kusů za 19,93 za kus a panzány přikoupí od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla.
14: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen ošsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
15: Když je rozpočet napjatý, i rozbitá lednice může vypadat jako velký problém. Právě tehdy je Kreditea jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.

0: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Espresso Intenso. Tak silné, že jen dvojité je silnější. Edušo, jednoduše dobrá káva.
1: Pro ty, kteří hledají nevšední chuť a nestačí jim ta obyčejná. Insalatissime Rio Mare. Množství nápaditých receptů s jedinečnou chutí tuňáka Rio Mare a originálními ingrediencemi, které mají styl. Insalatissime Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Kaufland.
3: Nic tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
4: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Kešu ořechy za 118,90. A zmrzlinu gelatelli nebo bon gelati různé druhy za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
6: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
7: Děti, jídlo!
8: To nemusíš.
9: A co si můžu dát já?
8: Všechno, kde je vlaječka.
10: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Knor přikoupí 3 kusů za 7,97 za kus. A Tarapaka přikoupí o 2 kusů za 99,90 za kus. Bila.
13: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat, to musíte zažít.
14: Když je rozpočet napjatý, i prázdniny na vodáckém táboře se mohou zdát nedosažitelné. Právě tehdy je kredita jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.
15: Datár pořádá Maxi Výprodej.
16: Tyjo, to je neskutečná šance.
17: Maxi Výprodej.
18: Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší. Datár, opravdový elektrospecialista.
19: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
6: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
8: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
3: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
2: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
3: Tada!
2: Jsou tady Kinder Cards. 2 tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
4: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
20: Sajos. Zvýrazněte barvu svých vlasů. Novinka Sajos Color Glaze. Náš první barvicí glossing s efektem laminace. Uhlazuje strukturu vlasu. Intenzivní barva bez poškození. Až na 8 umytí. Získejte zrcadlový lesk. Novinka Sajos Color Glaze. You Intensified.
21: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s

0: nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
2: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.

0: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Crema Strong. Vypadá jemně, nakopne pěkně. Edušo, jednoduše dobrá káva.
1: Pro ty, kteří hledají rovnováhu za jakékoliv situace.

0: Situace. Insalaty Sime Rio Mare. Rozmanité, kreativní a vyvážené recepty s prvotřídním tuňákem Rio Mare. Luštěniny, obiloviny a zelenina. Insalaty Sime Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Kaufland.
2: Nic tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromány, Algidamánie.
3: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Kešu ořechy za 118,90. A zmrzlinu gelatelli nebo bon gelati různé druhy za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
5: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
6: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
7: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
6: Tadá!
7: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
8: Sajos. Zvýrazněte barvu svých vlasů. Novinka Sajos Color Glaze. Náš první barvicí glossing s efektem laminace. Uhlazuje strukturu vlasu. Intenzivní barva bez poškození. Až na 8 umytí. Získejte zrcadlový lesk. Novinka Sajos Color Glaze. Hue Intensified.
9: Děti, jídlo!
10: To nemusíš.
11: A co si můžu dát já?
10: Všechno, kde je vlaječka.
12: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert stojí za to jíst lépe.
13: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
14: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
15: Když je rozpočet napjatý, i rozbitá lednice může vypadat jako velký problém. Právě tehdy je Kreditea jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.
16: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
17: Tatár pořádá Maxi výprodej.
18: Tyjo, to je neskutečná šance.
19: Maxi výprodej.
17: Za top cenu koupíte i odolný Motorola Moto G86 se skvělým displejem. Datart, opravdový elektrospecialista.
20: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meruňky broskve nektarínky za 49,90 a šunka zvonařka za 19,90. Bila.
21: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
22: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
23: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. nebo se jen

0: Mužsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
1: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složence. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do Aleluja.
2: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Espresso Intenso. Tak silné, že jen dvojité je silnější. Edušo, jednoduše dobrá káva.
1: Pro ty, kdo ví, že i učení může být zábava. Insalatissimi Rio Mare. Různorodé a kreativní recepty v Pocket Bowl. Můžete si na nich pochutnat kdekoliv chcete. Insalatissimi Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Kaufland.
3: Nic tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromány. Algidamánie.
4: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Kešu ořechy za 118,90. A zmrzlinu gelatelli nebo bon gelati různé druhy za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
6: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
7: Děti, jídlo!
8: To nemusíš.
9: A co si můžu dát já?
8: Všechno, kde je vlaječka.
10: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat si jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert stojí za to jíst lépe.
11: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
12: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Žervé přikoupí 3 kusů za 19,93 za kus a panzány přikoupí o 3 kusů za 26,90 za kus. Byla.
13: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
14: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
15: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat, to musíte zažít.
16: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
17: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
16: Tadá!
17: Jsou tady Kinder Cards. 2 tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
18: Když je rozpočet napjatý, i prázdniny na vodáckém táboře se mohou zdát nedosažitelné. Právě tehdy je kredita jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.
19: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
20: Sajos. Zvýrazněte barvu svých vlasů. Novinka Sajos Color Glaze. Náš první barvicí glossing s efektem laminace. Uhlazuje strukturu vlasu. Intenzivní barva bez poškození. Až na 8 umytí. Získejte zrcadlový lesk. Novinka Sajos Color Glaze. You Intensified.
21: Totál pořádá Maxi Výprodej.
22: Tyjo, to je neskutečná šance.
23: Maxi Výprodej.
24: Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší. Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
1: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Nechte se ohromit naší nabídkou a vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
3: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
4: nejde elektřina,
3: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.

0: kteří hledají nevšední chuť a nestačí jim ta obyčejná. Insalatissime Rio Mare. Množství nápaditých receptů s jedinečnou chutí tuňáka Rio Mare a originálními ingrediencemi, které mají styl. Insalatissime Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
1: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Crema Strong. Vypadá jemně, nakopne pěkně. Edušo, jednoduše dobrá káva.
2: Nic tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromány, Algidamánie.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Kaufland.
4: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
5: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
4: Tadá!
5: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
6: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Kešu ořechy za 118,90. A zmrzlinu gelateli nebo bon gelati různé druhy za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
8: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
9: Totál pořádá Maxi Výprodej.
10: Tyjo, to je neskutečná šance.
11: Maxi Výprodej.
12: Úsporu, co vás dostane do varu, servíruje elektrický pečící hrnec ETA Pečenka. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2+.

0: Neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor FreeStyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
1: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
3: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
4: Děti, jídlo!
5: To nemusíš.
6: A co si můžu dát já?
5: Všechno, kde je vlaječka.
7: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert stojí za to jíst lépe.
8: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
9: nejde elektřina,
8: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
10: Sajos. Zvýrazněte barvu svých vlasů. Novinka Sajos Color Glaze. Náš první barvicí glossing s efektem laminace. Uhlazuje strukturu vlasu. Intenzivní barva bez poškození. Až na 8 umytí. Získejte zrcadlový lesk. Novinka Sajos Color Glaze. You Intensified.
11: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
13: Nechte se ohromit naší nabídkou a vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
14: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složenci. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
15: Se svojí neodolatelně skořicovou chutí jsou cereálie Sini Minis stejně tak křupavé, jako jsou bláznivé. Sini Minis. Neodolatelně bláznivé čtverečky. Novinka Sini Minis Protein. Tvoje oblíbené cereálie teď s přidaným proteinem.

0: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Espresso Intenso. Tak silné, že jen dvojité je silnější. Edušo, jednoduše dobrá káva.
1: Pro ty, kteří hledají rovnováhu za jakékoliv situace. Insalatissime Rio Mare. Rozmanité, kreativní a vyvážené recepty s prvotřídním tuňákem Rio Mare. Luštěniny, obiloviny a zelenina. Insalatissime Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sýrové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Kaufland.
3: Nic tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromány. Algidamánie.
4: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Kešu ořechy za 118,90. A zmrzlinu gelateli nebo bon gelati různé druhy za 99,90. Lidl. To se vyplatí.
5: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
6: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
7: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
8: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
7: Tadá!
8: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
9: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do Aleluja.
10: Sajos. Zvýrazněte barvu svých vlasů. Novinka Sajos Color Glaze. Náš první barvicí glossing s efektem laminace. Uhlazuje strukturu vlasů. Intenzivní barva bez poškození. Až na 8 umytí. Získejte zrcadlový lesk. Novinka Sajos Color Glaze. You Intensified.
11: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
12: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
13: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
14: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Děti! Jídlo!
16: To nemusíš.
17: A co si můžu dát já?
16: Všechno, kde je vlaječka.
18: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert stojí za to jíst lépe.
19: Totár pořádá Maxi výprodej.
20: Tyjo, to je neskutečná šance.
21: Maxi výprodej.
22: Za top cenu koupíte i odolný Motorola Moto G86 se skvělým displejem. Datart, opravdový elektrospecialista.
23: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránil. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
0: Se svojí neodolatelně skořicovou chutí jsou cereálie Sini Minis stejně tak křupavé, jako jsou bláznivé. Sini Minis, neodolatelně bláznivé čtverečky. Novinka Sini Minis Protein, tvoje oblíbené cereálie, teď s přidaným proteinem.
1: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
2: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
3: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
24: Přivítejte Adama Mišíka,
25: Moniku Bakárovou,
24: Jakuba,
25: Rybo,
24: Tomáše Zástěru,
25: Mikýř,
24: Tereza,
25: Maško,
24: René Dan,
25: Monika Timková,
24: Petr,
25: Švancara,
24: Martin,
25: Hrano.
26: Jsme přátelé?
27: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
28: Nájkový látky až po samotným přelnu.
29: Správně, stiši kulka.
30: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
31: Pojďte se podívat.
32: Dej do ní svoji navíječku.
33: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
34: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

0: fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
1: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
4: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
5: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
6: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový syrup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
7: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Knor přikoupí 3 kusů za 7,97 za kus a Tarapaka přikoupí od 2 kusů za 99,90 za kus. Bila.
9: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Horčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace horčíku a vitamínu B6.
10: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
11: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
12: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
13: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...
14: Velké vítězství může začít malým gestem.
15: Už jsem myslela, že někoho máš?
16: Mám. Mbank.
14: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
17: A můžete ji vyzkoušet.
18: Ale my máme vypráno.
15: Co tady děláte?
17: Testujem.
18: To je dopravář.
19: Získejte až 11 000 korun zpět při nákupu spotřebičů značky LG. Tatart.
20: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2+2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2+1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
21: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
22: nejde elektřina,
21: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
23: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
24: Nechte se ohromit naší nabídkou.
0: a vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
1: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
2: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
22: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
24: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
25: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické bramburky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland. OK, všichni jdeme na to.
1: Pojďme mluvit o vlasech.
2: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
1: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
2: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptik, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
5: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový syrup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
6: Vítejte v síni slávy Tipsportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
7: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
8: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
9: U nás byl rozhodně, máte čerstvost výhodně. Tento týden meruňky broskve nektarínky za 49,90 a šunka zvonařka za 19,90. Byla. Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
10: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
11: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
12: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
13: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
14: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
15: Velké vítězství může začít malým gestem.
16: Už jsem myslela, že někoho máš?
17: Mám. Mbank.
15: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
18: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
19: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci.
20: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
21: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově.
0: Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid.
22: Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu.
1: I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
23: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
24: Total pořádá Maxi výprodej.
25: Tyjo, to je neskutečná šance.
26: Maxi výprodej.
27: Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší. Datart, opravdový elektrospecialista.

vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
1: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
4: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový syrup Nature's Promise apkou za 90.

0: 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
1: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
2: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
3: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
4: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Žervé přikoupí 3 kusů za 19,93 za kus a panzány přikoupí od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla.
5: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
6: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
7: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.

0: na Chillin' Out Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
2: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
3: A můžete ji vyzkoušet.
4: Ale my máme vypráno.
5: Co tady děláte?
3: Testujem.
4: To je dopravác.
6: Získejte až 11 000 korun zpět při nákupu spotřebičů značky LG. Tatart.
7: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
8: Velké vítězství může začít malým gestem.
9: Už jsem myslela, že někoho máš?
10: Mám. Mbank.
8: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
11: Nezoufejte. Jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
12: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
13: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
14: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
15: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
16: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.

I přesto všechno doufám, že můžu žít časem minulým. V tichu, které sílí, vracím se do chvílí, které snad mě jedno.

0: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické bramburky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
1: OK, všichni jdeme na to.
2: Pojďme mluvit o vlasech.
3: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
2: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
3: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
4: Děti, jídlo!
5: To nemusíš.
6: A co si můžu dát já?
5: Všechno, kde je vlaječka.
7: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti. Nyní bezlaktózové trvanlivé mléko Nature's Promise apkou za 17,90 a bezlaktózový bílý jogurt za 10,90. Albert.
8: Na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
11: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
12: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Knor při koupi 3 kusů za 7,97 za kus a Tarapaka při koupi od 2 kusů za 99,90 za kus. Bila.
14: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
15: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
16: Velké vítězství může začít malým gestem.
17: Už jsem myslela, že někoho máš?
18: Mám. Mbank.
16: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
19: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
20: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
21: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
22: nejde elektřina,
21: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
23: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
24: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den.
0: Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
2: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
22: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
24: Totál pořádá Maxi Výprodej.
25: Tyjo, to je neskutečná šance.
26: Maxi Výprodej.
27: Za top cenu koupíte i odolný Motorola Moto G86 se skvělým displejem. Datart, opravdový elektrospecialista.
28: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.

Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dembraven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není bůst, z čeho je váš špekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
1: Biokuřecí prsní řízky Nature's Promise za 149,90 nebo Bio Camembert za 29,90. Albert.
2: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
3: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
4: No, chytat by ti šlo.
5: Babička? A kolik si dal vlastně gólu?
4: Žádnej!
6: Děkujeme všem, kteří s námi podporují reprezentaci. Současnou a hlavně tu budoucí.
4: Budu ti fandit.
5: Tam se nejlepší děda.
6: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
7: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
10: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meruňky, broskve, nektarínky za 49,90 a šunka zvonařka za 19,90. Bila.
11: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
12: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma

0: Vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
1: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
4: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
5: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
6: Velké vítězství může začít malým gestem.
7: Už jsem myslela, že někoho máš?
8: Mám. Mbank.
6: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
9: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
10: Vítejte v síni slávy Tipsportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
11: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
10: Fanděte a získejte 1000 jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
12: Totál pořádá Maxi Výprodej.
13: Tyjo, to je neskutečná šance.
14: Maxi Výprodej.
15: Za top cenu koupíte i odolný Motorola Moto G86 se skvělým displejem. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
17: nejde elektřina.
16: Můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
18: Přivítejte Adama Mišíka,
19: Monikuba Gárovou,
18: Jakuba,
19: Rybo,
18: Tomáše Zástěru,
19: Mikýř,
18: Tereza,
19: Maško,
18: René Dan,
19: Monika Tymková,
18: Petr,
19: Švancara,
18: Martin,
19: Hrano.
20: Jsme přátelé?
21: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
22: Nálikový látky, až po samotným přelnu.
23: Správně, jsi šikulka.
24: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
25: Pojďte se podívat.
26: Dej do ní svoji nabíječku.
27: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
28: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
29: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
30: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutein Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutein Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutein. První pomoc pro vaše oči.

I gave you my love. I gave you my love. I gave you my love.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
3: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
4: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík.
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
9: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
10: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
11: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
10: Mela cože?
11: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
10: Vy za to stojíte.
12: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Borůvky 125 gramů za 26,90 s kartou Můj Globus. Nebo všechna piva značky Krušovice se slevou až 40%. Globus.
2: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
3: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
4: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
5: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
6: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
7: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
6: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
8: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
6: Jasně.
9: Co je to virtuální baterie?
10: Virtuální baterie.
11: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
12: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, podbarevné i podbílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Prací prostředky Ariel najdete nyní výhodně v obchodech Albert.
13: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat? Nebo se jen božsky flákat? Slevomat, to musíte zažít.
14: Maxi výprodej.
15: To je šance.
14: Za super cenu koupíte kvalitní myčku Bosch s cashbackem 1500 korun. Datart.
16: Pojď.
17: Jo. Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
16: Vždyť nemám.
18: Nový Head & Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head & Shoulders. Až 100% bez lupů.
19: Přivítejte Adama Mišíka,
20: Moniku Bagárovou,
19: Jakuba,
20: Rybo,
19: Tomáše Zástěru,
20: Mikýř,
19: Tereza,
20: Maško,
19: René Dan,
20: Monika Timková,
19: Petr,
20: Švancara,
19: Martin,
20: Hrano.
21: Jsme přátelé?
22: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
23: Návykový látky až po samotným přelnu.
24: Správně, jsi šikulka.
25: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
26: Pojďte se podívat.
27: Dej do ní svoji navíječku.
28: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
29: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
30: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
31: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: More, však sponži, Mange.
1: Dobrý, more, som sa jenom zamyslel.
0: Indické šlapky si zabil.
2: Šut!
1: More, přestaň, ať už odsaď vypadneme, přestaň už.

0: dál zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Gup se slevou třeba, automatický kávovar DeLonghi s mléčným systémem nebo vysokorychlostní fén Siguro. Ušetři se slevovými kódy na alzat.cz.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na

0: Rixo.cz. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.
1: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
3: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
4: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
5: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
4: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
6: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku.

0: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
2: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
3: Kate, pojistku prosím.
2: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
0: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. mBank.
0: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednu korunu. mBank. Velká malá vítězství.
5: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
6: OK, všichni, jdeme na to.
7: Pojďme mluvit o vlasech.
8: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
7: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
8: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
10: Tento týden čibo v Bila klubu za 369,90 a má slov Bila klubu za 18,90. Bila.
11: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy.
12: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
13: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení.
14: Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-thru.
15: Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.
16: Mamut je jen jeden. Debex by Dan Braven.
17: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

Wake up.

0: we could have told.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
3: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
4: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík.
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
9: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
10: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
9: O tu sousedovou přece.
10: Proč?
9: Ne, líbí se mi.
11: Já vím, že trošku zarostla, ale přitom je plodná a vlahá.
10: Mě už nemiluješ.
9: Ale miluju.
10: Ne.
11: Miluju tě, vždyť bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
12: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIOBANKA.
9: FIO!
13: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
14: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
15: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
16: Již od čtvrtka řetkvičky jeden svazek za pouhých 7,90. A červená jablka 1 kg jen za 16,90. Lidl, to se vyplatí.
17: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
18: Ah, zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
19: Děti, jídlo!
20: To nemusíš.
21: A co si můžu dát já?
20: Všechno, kde je vlaječka.
22: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti.
23: Nyní bezlaktózové trvanlivé mléko Nature's Promise apkou za 17,90 a bezlaktózový bílý jogurt za 10,90. Albert.
24: Pěna Chilino Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
25: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
26: nejde elektřina.
25: Můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
27: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
28: Já taky.
29: My taky.
30: Já taky.
31: Úsměv.
32: iPhone.
33: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v datártu s výkupním bonusem. Datart.
0: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není bůst, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
23: Biokuřecí prsní řízky Nature's Promise za 149,90 nebo Bio Camembert za 29,90. Albert.
1: Nový rok, nová éra. Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
3: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
4: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík.
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
9: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
10: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Borůvky 125 gramů za 26,90 s kartou Můj Globus. Nebo všechna piva značky Krušovice se slevou až 40%. Globus.
11: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
12: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
13: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
14: Maxi Výprodej. To je šance.
15: Vychytejte slevy Maxi Výprodeje a pořiďte si elektro za neskutečné ceny. Datart.
16: Sousede, půjč mi sekačku.
17: Až mi vrátíš mlátičku.
16: Já ti vrátím, až ty mi vrátíš baličku.
17: Ale ty mi vrát nejdřív dojičku.
16: Až mi dáš zpátky obracečku.
17: Jo? Tak mi vrát tu žvíkačku.
18: OK, tady je.
17: Víš co, asi si jinak.
16: Na baličku zapomeň, ta stejně nebalí.
17: A ty na tu mlátičku. Já už vám vyvlácí, no.
19: U nás si půjčíte na co chcete. Bez skrytých poplatků a s předčasným splacením zdarma. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
8: Fio.
1: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
8: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
10: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
2: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
3: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
13: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítal.

0: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
1: Na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Co to je za hvězdu?
3: To je Sirius.
4: Ale ne ta druhá.
5: To je Polyrapid.
6: Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
7: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
6: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
8: Dua Lipa. Co byste si dnes přála ochutnout?
9: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?
10: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Bosch pro dokonale vyprané prádlo, úklid domácnosti a práci na zahradě. Ušetří se slevovými kódy na alzad.cz.
1: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
2: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
3: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
4: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík.
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
9: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
10: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový syrup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
11: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid.
12: Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu.
11: I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
13: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
14: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Sousede, půjč mi sekačku.
16: Až mi vrátíš mlátičku.
15: Já ti vrátím, až ty mi vrátíš baličku.
16: Ale ty mi vrát nejdřív dojičku.
15: Až mi dáš zpátky obracečku.
16: Jo? Tak mi vrát tu žvíkačku.
17: OK, tady je.
16: Víš co, asi si jde.
15: Na baličku zapomeň, ta stejně nebalí.
16: A ty na tu mlátičku. Já už vám vymlácí, no.
18: U nás si půjčíte na co chcete. Bez skrytých poplatků a s předčasným splacením zdarma. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
19: Fio.
20: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
21: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
22: Na čilinou rinc s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
23: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
24: Já taky.
25: My taky. Taky.
26: Já taky.
27: Úsměv.
28: iPhone.
29: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
30: Díky WooLife Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
0: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
1: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
2: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
3: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
4: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
17: Již od čtvrtka řetkvičky jeden svazek za pouhých 7,90. A červená jablka 1 kg jen za 16,90. Lidl, to se vyplatí.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty prďo.
2: Wow.
3: Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
3: Akorát ho chytit.
4: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dembraven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutein Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutein Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutein, první pomoc pro vaše oči.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
3: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
4: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivní.

0: Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
1: Mě dal život strašně moc. Ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
2: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
1: Mela cože?
2: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
1: Vy za to stojíte.
3: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
4: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Maxi výprodej.
2: To je šance.
1: Za super cenu koupíte kvalitní myčku Bosch s cashbackem 1500 korun. Datart.
3: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
4: Já ti nevím.
5: To neexistuje dodavatel energie, který má férové ceny?
6: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
5: Dobrý den. Jste tu dlouho?
6: Už přes 20 let.
7: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energie. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
8: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
9: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
10: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Prací prostředky Ariel najdete nyní výhodně v obchodech Albert.
11: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
12: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Borůvky 125 gramů za 26,90 s kartou Můj Globus. Nebo všechna piva značky Krušovice se slevou až 40%. Globus.
13: Pojď, pojď, pojď!
14: Jo, jo.
13: Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
14: Vždyť nemám.
15: Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty prďo.
2: Wow.
3: Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo.

0: v přirozené kráse.
1: Akorát ho chytit.
2: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
3: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: Kalzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba výřivku pro 4 osoby Marimex se 110 tryskami pro relaxaci celého těla. Ušetři se slevovými kódy na alzat.cz.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše OLRISK majetkové pojištění kryje i ty

0: kody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
1: To je ta země zaslíbená.
2: A co budeme jíst, praotče?
1: Objednám košík.
3: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
4: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
5: Čemku? Jel jsem z okresu.
6: Z Finančáku?
7: To bude kvůli ty faktuře zahnuj.
6: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
5: Přijde, jenom přijde. Jen. Nezlobte se, ale manžel nikde polituje. No.
8: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
9: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
8: Fio.
10: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert biogrilovačka. Takže jestli vám není bůst, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
11: Bio kuřecí prsní řízky Nature's Promise za 149,90 nebo Bio Camembert za 29,90. Albert.
12: To křupnutí. Vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka. Já...
13: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
14: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový syrup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
15: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
17: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
18: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
19: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
20: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
21: Intimními cípěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
22: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
23: nejde elektřina.
22: Můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
24: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
25: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
26: Již od čtvrtka řetkvičky jeden svazek za pouhých 7,90. A červená jablka 1 kg jen za 16,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dan Braven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Philips jako Lumea IPL nebo kávovar s mléčným systémem Latte Go. Ušetři se slevovými kódy.

0: Nejnádhernější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
7: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
8: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci 2 osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
9: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
10: Co to je za hvězdu?
11: To je Sirius.
10: Ale ne ta druhá.
11: To je Pulirapid. Pulirapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
12: Pulirapid, nepřekonatelný lesk.
11: Objevte také řadu Pulirapid na rez a vodní kámen.
13: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
14: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
15: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
16: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
17: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
18: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
19: A dělají to taky ostatní?
18: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
20: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
21: Přemku? Jenom jsem z okresu.
22: Z finančáku? To bude kvůli ty faktuře za hnůj. Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
21: Týden. Nezlobte se, ale manžel někde polituje, no.
23: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
24: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
23: Fio.
25: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
26: Maxi Výprodej.
27: To je šance.
26: Vychytejte slevy Maxi Výprodeje a pořiďte si elektro za neskutečné ceny. Datart.
28: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicoret. Nicoret spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicoret.
29: Co byste si dnes přála ochutnout?
30: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?
31: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky. A
0: cítit.

0: zase znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.

Život je krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak léť, cestu znáš.

0: dál zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Gup se slevou třeba. Výřivku pro 4 osoby Marimex se 110 tryskami pro relaxaci celého těla. Ušetří se slevovými kódy na alzat.cz.
1: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: Právě teď ve Velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
8: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Prací prostředky Ariel najdete nyní výhodně v obchodech Albert.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
1: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Aktiv Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Aktiv Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásním.

0: svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
2: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
1: Mela cože?
2: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
1: Vy za to stojíte.
3: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Mléko plnotučné, litr za 12,90 s kartou Můj Globus. Nebo kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Globus.
4: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
5: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
6: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
5: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
7: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
5: Jasně.
8: Co je to virtuální baterie?
9: Virtuální baterie.
10: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
11: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
12: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
13: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
14: A dělají to taky ostatní?
13: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
15: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
0: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
16: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
17: Maxi výprodej.
18: To je šance.
17: Za super cenu koupíte kvalitní myčku Bosch s cashbackem 1500 korun. Datart.
19: Teď stojím v dešti sám, pomalu umírám, bez tý dávky kvůli tebe, kterou.
20: Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

0: runway.
1: Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou pan a paní Šmídovi.

0: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Nádobí mě nezdrží.
4: Souvod? Somat.
5: Kdo chce, ten si poleží.
6: Souvod? Somat.
3: Party večer rozjedem.
5: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
7: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
8: Každé malé přejeme si.

0: přeslevou třeba? Produkty Bosch pro dokonale vyprané prádlo, úklid domácnosti a práci na zahradě. Ušetří se slevovými kódy na alza.cz.
1: L'Oréal Paris uvádí.
2: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
1: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
2: Když září moje vlasy, zářím i já.
1: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
2: Vy za to stojíte. Whisper in

0: Více než 95 druhů čerstvého pečiva každý den.
1: Například chléb kulatý se zářezy 450 gramů za 26,90 a sleva 25% na celý sortiment pultových lahůdek.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
5: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
6: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
7: Birgo!
6: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
5: Když fandit, tak s výhodami. Hokejová karta, účet zdarma a bonus až 4 000 korun pro nové klienty. Komerční banka. Banka českého hokeje.
8: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
9: No, chytat by ti šlo.
10: Babička? A kolik se dal vlastně gólů?
9: Žádnej!
11: Děkujeme všem, kteří s námi podporují reprezentaci. Současnou a hlavně tu budoucí.
9: Luky fandit.
10: To se nejlepší věda.
11: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
12: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste.
13: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už ve čtvrtek.
14: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazni i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
15: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
16: Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz Kinder dobrotami.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty prďo.
2: Wow.
3: Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
3: Akorát ho chytit.
4: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
3: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
4: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
5: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
4: Mela cože?
5: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
4: Vy za to stojíte.
6: To je ta země zaslíbená.
7: A co budeme jíst, praotče?
6: Objednám košík.
8: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
9: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
10: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
11: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
12: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
13: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
14: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
15: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
16: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
17: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Pojď, pojď, pojď!
2: Jo, jo.
1: Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy. Vždyť nemám.
3: Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.
4: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Mléko plnotučné, litr za 12,90 s kartou Můj Globus. Nebo kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Globus.
5: Já ti nevím.
6: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
7: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
6: Dobrý den. Jste tu dlouho?
7: Už přes 20 let.
8: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
9: Maxi výprodej.
10: To je šance.
9: Vychytejte slevy Maxi výprodeje a pořiďte si elektro za neskutečné ceny. Datart.
11: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Prací prostředky Ariel najdete nyní výhodně v obchodech Albert.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dembraven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba automatický kávovar DeLonghi s mléčným systémem nebo vysokorychlostní fén Siguro. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
1: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii.

0: Objednám košík.
1: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
2: Právě teď ve Velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
3: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
4: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
2: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
1: Mela cože?
2: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
1: Vy za to stojíte.
3: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
4: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
6: Maxi výprodej.
7: To je šance.
6: Za super cenu koupíte kvalitní myčku Bosch s cashbackem 1500 korun. Datart.
8: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Prací prostředky Ariel najdete nyní výhodně v obchodech Albert.
9: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
10: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
11: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
12: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
11: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
13: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
11: Jasně.
14: Co je to virtuální baterie?
15: Virtuální baterie.
16: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
0: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
17: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
18: A nyní novinka. Organic s postupným uvolňováním.
19: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Mléko plnotučné, litr za 12,90 s kartou Můj Globus. Nebo kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Globus.
20: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.

0: Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: Mrzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba výřivku pro 4 osoby Marimex se 110 tryskami pro relaxaci celého těla. Ušetří se slevovými kódy na alzat.cz.
1: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: Co to je za hvězdu?
4: To je Sirius.
3: Ale ne ta druhá.
5: To je Polyrapid.
6: Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
7: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
6: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
8: To je ta země zaslíbená.
9: A co budeme jíst, praotče?
8: Objednám košík.
10: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
11: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
12: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
1: Maxi výprodej.
2: To je šance.
1: Vychytejte slevy Maxi výprodeje a pořiďte si elektro za neskutečné ceny. Datart.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
2: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
3: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
4: Intimní mici pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
5: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
6: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
5: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
7: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
5: Jasně.
8: Co je to virtuální baterie?
9: Virtuální baterie.
10: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Borůvky 125 gramů za 26,90 s kartou Můj Globus. Nebo všechna piva značky Krušovice se slevou až 40%. Globus.
2: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
3: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
4: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
6: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
7: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
8: Přivítejte Adama Mišíka,
9: Moniku Bagárovou,
8: Jakuba,
9: Rybo,
8: Tomáše Zástěru,
9: Mikýř,
8: Tereza,
9: Maško,
8: René Dan,
9: Monika Tymková,
8: Petr,
9: Švancara,
8: Martin,
9: Hrano.
10: Jsme přátelé?
11: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
12: Nálikový látky až po sadnotním přelnu.
13: Správně, jsi šikulka.
14: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
15: Pojďte se podívat.
16: Dej do ní svoji nabíječku.
17: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
18: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Jo, ty
1: vole. Dobrý, hele, slyšel jsi, že basák s ohnou to je hluchej.
2: A to byl vždycky, ne?
1: To je.
3: Kluci, já se moc omlouvám, že vás ruším. Já tady mám jednu písničku, kterou vám prostě musím zahrát.
1: My končíme.
3: No, ale já začínám, poslouchejte.

s každým souzní a všichni souzní hotoví. Po ní blouzní každý, kdo s ní měl rozhovor chvilkový, aspoň chvilkový.

0: Dík, no hele, ale zůstane to jenom tak jako takový naše malý tajemství.
1: Jo, my to nebudeme vydávat.
0: Tak jo.
1: Dík.
0: Ale vážně.
1: Děkuju.
0: Čau.
1: Díky moc. Mějte se, ahoj. Čau.
2: Zas někdy třeba. Nazhle.

0: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
1: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
0: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
2: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír.
3: Delikátně jemná chuť a extra krémová textura.
2: S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: OK, všichni, jdeme na to.
7: Pojďme mluvit o vlasech.
8: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
7: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
8: Potřebuji účes, který vydrží.
0: Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
9: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
10: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
11: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
10: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
12: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Bosch pro dokonale vyprané prádlo, úklid domácnosti a práci na zahradě. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
13: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení. Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive Thru.
14: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.
15: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev.

0: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zdravé zuby bez kazů začínají s Oral-B. Kupte si zubní kartáček Oral-B a Jou Stitch nyní za skvělou cenu v Datartu.
1: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
2: Kate, pojistku prosím.
1: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
4: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
5: Velké vítězství může začít malým gestem.
6: Jsem myslela, že někoho máš?
7: Mám. Mbank.
5: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank.

Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

Jel, ktože ste handri, každý to o vás ví. Dôležité, že malo vrnek je škaredý. A se povrchné a vypatlané. Nenavidím ty zlatokopky za ostalé. Prečo sa tváriš, keď si není hore? Bez neho si upal na ringla, nič není tvoje. Bez jeho peňazí, ty si ho nechcela.

0: to nemusíš.
1: A co si můžu dát já?
0: Všechno, kde je vlaječka.
2: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti. Nyní bezlaktózové trvanlivé mléko Nature's Promise apkou za 17,90 a bezlaktózový bílý jogurt za 10,90. Albert.
3: Cipě na čilinou rinc s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu čili.
4: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový syrup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
5: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
6: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
7: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
8: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
11: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Žervé přikoupí 3 kusů za 19,93 za kus a panzány přikoupí od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla.
12: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
13: Datár pořádá Maxi Výprodej.
14: Tyjo, to je neskutečná šance.
15: Maxi Výprodej.
16: Za top cenu koupíte i odolný Motorola Moto G86 se skvělým displejem. Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
18: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: Velké vítězství může začít malým gestem.
20: Už jsem myslela, že někoho máš?
21: Mám. Mbank.
19: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
22: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
23: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
22: Fanděte a získejte 1000 jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.

0: JQ7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
2: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
3: Jak summitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.

Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

Dal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle za ní.

0: Vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.

0: To je síla.
1: Učím se od mistrů.
0: Vždycky je co zlepšit.
2: Již ve čtvrtek v Lidlu akuprodukty Parkside. Rázový utahovák za 999 korun. Vrtací šroubovák za 799 korun. A kombinované kladivo za 1199 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
4: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
5: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřený.

0: Nim Hockey.
1: Intimní věci pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Knor přikoupí 3 kusů za 7,97 za kus a Tarapaka přikoupí od 2 kusů za 99,90 za kus. Byla.
5: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
6: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
9: Velké vítězství může začít malým gestem.
10: Už jsem myslela, že někoho máš?
11: Mám. Mbank.
9: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
12: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
13: nejde elektřina.
12: Můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
14: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
15: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
16: Chlapi, do pátýho.
17: Počkám tam na vás.
16: To je doprava.
18: A můžete ji vyzkoušet.
16: Ale my máme vypráno.
18: Vedle žeby.
19: Co tady děláte?
16: Testujem.
19: To my tady budete schnout až do rána.
16: Mám i sušičku.
20: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Tatart, opravdový elektrospecialista.
21: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Nádobí mě nezdrží.
4: Souvod Somat.
5: Kdo chce, ten si poleží.
6: Souvod Somat.
7: Party večer rozjedem.
8: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
9: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v 1. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
10: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
11: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.

0: up the sleepy trees.
1: Více než 95 druhů čerstvého pečiva každý den.
2: Například chléb kulatý se zářezy 450 gramů za 26,90 a sleva 25% na celý sortiment pultových lahůdek.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. L'Oréal Paris uvádí.
5: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
4: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
5: Když září moje vlasy, zářím i já.
4: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
5: Vy za to stojíte.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.

0: jsem myslela, že někoho máš.
1: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zakapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
4: Taky vás nebaví čekat, až to vyroste?
5: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už ve čtvrtek.
6: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Vesmír volá. Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz s Kinder dobrotami.
7: No, chytat by ti šlo.
8: Babička? A kolik si dal vlastně gólu?
7: Žádnej.
9: Děkujeme všem, kteří s námi podporují reprezentaci. Současnou a hlavně tu budoucí.
10: Budu ti fandit.
8: V tom jsi nejlepší, děda.
9: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
11: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazně i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
12: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
13: Birgo!
14: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.

0: Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza,
2: Maško,
1: René Dan,
2: Monika Tymková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrana.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
5: Návykový látky až po samotným přelnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
8: Pojďte se podívat.
9: Dej do ní svoji nabíječku.
10: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
11: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dembraven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
2: Yo, y'all know what time it is. Black flag on everything. Stay protected. Move real smooth. Know what I'm saying? Don't spare none. Let's go.

0: fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
1: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Intimní mycí pěna Chilinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
4: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový sirup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
5: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Horčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace horčíku a vitamínu B6.
6: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
7: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meruňky, broskve, nektarínky za 49,90 a šunka zvonařka za 19,90. Bila.
8: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
9: Vítejte v síni slávy Tipsportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
10: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
11: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
12: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
13: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
14: Totár pořádá Maxi Výprodej.
15: Tyjo, to je neskutečná šance.
16: Maxi Výprodej.
17: Úsporu, co vás dostane do varu, servíruje elektrický pečící hrnec Eta Pečenka. Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
19: Zásilka pro vaši ženu. Ale do vlastních rukou.
18: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
20: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší

0: 20% Innogy.
1: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
3: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
4: Nechte se ohromit naší nabídkou a vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
5: Velké vítězství může začít malým gestem.
6: Už jsem myslela, že někoho máš?
7: Mám. Mbank.
5: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Monikuba Gárovou,
0: Jakuba
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr
1: Švancara,
0: Martin
1: Hrana.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
2: Návykový látky, až po samotným přilnu.
4: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
1: Pojďte se podívat.
0: Dej do ní svoji nabíječku.
1: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
6: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
7: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
8: Ty brďo.
9: Wow.
10: Prosím.
7: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
11: Akorát ho chytit.
12: Zaujímavé.
7: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Yeah.
1: Just sound like a magician playing.
0: Yeah.

Vše pro skvělé grilování na jednom místě, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Camembert na grill za 84,90, Pepsi nebo Pepsi Max za 28,90 a Gambrinus desítku s aplikací jen za 12,90.

0: To se vyplatí.
1: Intimní mycí pěna Chillinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
3: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
4: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Kaufland.
5: Velké vítězství může začít malým gestem.
6: Jsem myslela, že někoho máš?
7: Mám. Mbank.
5: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
8: To je síla.
9: Učím se od mistrů.
8: Vždycky je co zlepšit.
10: Již ve čtvrtek v Lidlu akuprodukty Parkside. Rázový utahovák za 999 korun. Vrtací šroubovák za 799 korun. A kombinované kladivo za 1199 korun. Lidl, to se vyplatí.
11: Vítejte v síni slávy Tipsportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
12: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
13: Fanděte a získejte 1000 jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
14: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový syrup Nature's Promise s apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
15: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
16: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Žervé přikoupí 3 kusů za 19,93 za kus a panzány přikoupí od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla.
17: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
18: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
19: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
20: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
21: Tatár pořádá Maxi Výprodej.
22: Tyjo, to je neskutečná šance.
23: Maxi Výprodej.
24: Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
25: Datart, opravdový elektrospecialista.
26: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
27: S energiemi od Innogy se bát nemusíte.
0: I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
1: nejde elektřina,
0: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
2: Vybrat si z více než 70 druhů zmrzlin, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete gelatelli, zmrzlinu premium různé druhy za 59,90. Zmrzlinu Hurricane za 49,90. A zmrzlinový Kornout Plombir různé druhy za 11,90. Pro ještě sladší den. Lidl, to se vyplatí.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza
1: Maškova,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr
1: Švancara,
0: Martin
1: Hrada.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
4: Návykový látky až po samotným přelnu.
5: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
1: Pojďte se podívat.
0: Nech do ní svoji nabíječku.
1: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
7: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
8: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
9: Ty brďo.
10: Wow. Prosím.
8: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
11: Akorát ho chytit.
12: Zaujímavé.
8: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
13: It was the night before the release of Don't Be Dumb. A cold draft through the door that made fingers go numb. But rest assured, whiskey was poured. Amen. A man with a sketchbook sat alone at the bar, not ordinary by far. However, I am certain that world-renowned Tim Burton had another genius idea on the tip of his tongue. He couldn't quite sketch it, he was sure he could get it, but this draft of many drafts was not quite the one. But alas, his eyelids grew heavy, an unexpected snooze. What's there to lose? Well, for starters, when one's not looking, one's ideas run loose. Out for the night, to give a good fright, these mischievous drawings started a riot of great might.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
3: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
2: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
8: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
9: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
8: Mela cože?
9: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
8: Vy za to stojíte.
10: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
11: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Prací prostředky Ariel najdete nyní výhodně v obchodech Albert.
2: Já ti nevím.
3: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
4: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
3: Dobrý den. Jste tu dlouho?
4: Už přes 20 let.
5: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
6: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami.

0: více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.
1: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
2: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
3: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
4: Maxi výprodej.
5: To je šance.
4: Za super cenu koupíte kvalitní myčku Bosch s cashbackem 1500 korun. Datart.
6: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.

0: strhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty prďo.
2: Wow.
3: Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
3: Akorát ho chytit.
4: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
1: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
2: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
3: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
6: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový syrup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
7: Intimní mici pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
8: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
9: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
10: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
11: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
12: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
13: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
14: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
17: Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Bila.
18: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
19: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
20: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
19: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
21: Dotár pořádá Maxi Výprodej.
22: Tyjo, to je neskutečná šance.
23: Maxi Výprodej.
24: Za top cenu koupíte i odolný Motorola Moto G86 se skvělým displejem. Datart, opravdový elektrospecialista.
25: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den.
0: Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty prď.
2: Wow. Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
3: Akorát ho chytit.
4: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
1: Vítejte u pořadu, kde randíme jedinečným způsobem. Nekoukáme jen na látku sukně, nýbrž hodnotíme celek. Správně slyšíte. Vítejte v pořadu Naked Attraction Švédsko. V tomto seznamovacím pořadu se věnujeme nefiltrované pravdě. Připravený na seznamovací dobrodružství?
2: Kolik si jich můžu odvést? Prosil bych přesně.
1: Jen jednu.
3: Můžu se budit vedle toho každé ráno? No, možná.
2: Nejspíš si myslíš, že raj neexistuje. Není to tak.
3: Ty oči.
2: Hraje si s námi, sakra, to je ale úchylné.
1: Svobodní toužící po lásce si tu mezi pěti nahými lidmi mohou najít partnera na rande. Kdo je alergický na kožešiny? Postupně zjistíme, co se stane, když odhalíte oblečení a necháte se řídit instinktem a fyzickou přitažlivostí.
3: Je příjemné vidět veselý penis. Cililink.
2: Cítím tu odhalenou přitažlivost.
3: Je to naprosto úžasné.
1: Naked Attraction Švédsko. Ples na zámku je v porovnání se svlékáním ve studiu naprostá nuda. Myslíme si to my a především pět kluků, kteří právě stojí v boxe. Ti doufají, že dnes večer začne jejich love story s princeznou v podobě této energické slečny, kterou za chvíli uvidíte i uslyšíte.
3: Bude zajímavé vybrat si nahého partnera. A já doufám, že potkám muže svých snů. Uvidíme. Jmenuji se Terezie a je mi 38 let a pocházím ze Stockholmu. Mezi moje zájmy patří především zvířata. Zvířata, zvířata a zase zvířata. Mám mnoho psů a koček. Mám ráda přírodu, procházky, triky a pohodu. Zvířata pro mě byla vždycky velmi důležitá. Poskytují mi velmi velkou oporu, pocit bezpečí a lásku. Prostě mě činí šťastnou. Kromě zvířat mě baví i adrenalinové aktivity, které zrychlují tep. Třeba takové motorky, lodě, lezení. Příjemné jsou veškeré aktivity, kde se zrychluje tep, ale i sex. Velmi příjemné. Mnozí si myslí, že bych se měla usadit, zejména moje maminka.
1: Nejsi nervózní?
3: Ani ne, znám se. Jsem docela v pohodě, umím tančit jakkoliv a kdykoliv, ale hlavně jsem zvědavá, mami, vždyť mě znáš.
1: Myslíš, že potkáš toho pravého?
3: Možná, kdo ví.
1: Už je na čase. Že?
3: A už jsme zase u toho, viď? Asi 2 roky jsem sama. Můj milostný život je na bodu mrazu, řekla bych. Prostě jednoduše neexistuje. Nejsem vybíravá. Jen je těžké najít tu správnou chemii, vzájemnou chemii, kterou sdílíte.

0: Nejvíc mě přitahuje právě smysl pro humor, ten je důležitý. Člověk musí být veselý, vtipný a hlavně příjemný.
1: Terezi, vítej v našem pořadu. Jsi tady.
0: Přesně tak.
1: Jaký je to pocit?
0: Parádní. Jsem nervózní, ale těším se. Jsem zvědavá a očekávám všechny jenom pozitivní pocity.
1: Skvěle. Co hledáš?
0: Hledám muže, který je hravý a rád tančí, protože já sama opravdu zbožňuji tanec.
1: Aha. Jako plesový tanec?
0: Něco takového. A pak by měl mít velký smysl pro humor a měl by se hodně a rád smát. A nesmí se brát příliš vážně. A také by měl být šikovný.
1: Záleží ti na vzhledu?
0: Nejspíš ano.
1: Jaké máš preference?
0: Tak trošičku typ dřevorubce.
1: Někoho, kdo si tě chodí přes rameno?
0: Tak nějak. Ráda dovádím a zápasím, takže by to měl zvládnout.
1: To, co zvládneš ty.
0: Přesně tak.
1: Dobrá. V těchto boxech je 5 nahých mužů. Postupně zvedneme stěny. Nejprve uvidíš spodní části těl, pak trochu víc a pak ještě víc. Nakonec uslyšíš i jejich hlasy. Bude těžké se rozhodnout, kdo postoupí. Nakonec ti ale zůstane jeden, který s tebou půjde večer na rande. Pověz, jsi připravená na tento těžký úkol?
0: Ano, jsem.
1: Skvěle. No tak tedy řeknu, zvedněte stěny.

0: Jo.
1: Přiznám se, že Vánoce přišly letos brzy. Je tu spousta balíčků. Fantastické, protože všichni jsou úžasní.
0: Dobře. Jak tomu říkáš? Jak o něm budeme mluvit? Penis nebo nějak jinak?
1: Raději penis.
0: Dobře. Máme tu 5 penisů připravených k věci. Kterého prozkoumáme jako prvního? Rozhodni se, jak chceš.
1: Červeného. Tady si někdo odstranil všechny chlupy a to je moc hezké.
0: Co se ti na něm ještě líbí?
1: Ukážeš nám ruce?
0: Podle mě jsou velké.
1: Asi dobrý úchop. Určitě uchopí úplně všechno.
0: Co by to mělo být?
1: No tak všechno, co se dá. Prsa, zadek, prostě úplně všechno.
0: Vidím, že má trochu smyslu pro humor.
1: Ano, a pak začne tancovat a to se mi líbí. Možná to nebyl dobrý tanec, ale tak co já vím, mně se to líbí. Bezva.
0: Kam chceš jít teď?
1: No co takhle zelený?
0: Půjdeme k němu.
1: Tak ten má svaly.
0: Jak moc je pro tebe důležité, když někdo cvičí?
1: Silný muž je přitažlivý.
0: Představuješ si, jak si ji hodíš přes rameno? Jasně.
1: Vypadá to tak.
0: Má taky pár tetování. Co si o nich myslíš?
1: Zbožňuju tetování. Co je to tam napsáno?
0: Wild pain? Hodně pracuješ se zvířaty. Asi by tu neměl být žádný alergik na srst.
1: No tak to by nešlo. Všechna moje zvířata mají nějakou srst.
0: Jestli je někdo alergický na srst, ať zamává penisem.
1: Nikdo nemává.
0: Nikdo. To je zajímavé.
1: Chce někdo mávat?
0: Neboj se, téměř všichni začnou mávat. Stačí otočit otázku. Ať začnou mávat všichni, kdo nejsou alergičtí na srst. Podívej, jak červený mává.
1: No, teď mávají.
0: Ano, aspoň víme, že nikdo není alergický na srst. Tak kam chceš jít teď?
1: K modřému.
0: Tak jdeme. Co tě k němu přitahuje?
1: Pěkné nohy, stehna a dobré proporce. Má všecko, co má mít.
0: Tak jo, zaměříme se na pohlaví. Jak by měl vypadat perfektní penis?
1: Měl by mít pěkný kraj, jak se tak tomu říká, v žalud?
0: Věděla jsi, že výrazný žalud je konkurenceschopnější než ten malý? Z evolučního hlediska je žalud s výrazným houbovitým okrajem nejběžnějším tvarem.

0: Má ho 40% mužů. Vědci se domnívají, že tento tvar má evoluční účel z doby kamenné. Ženy tehdy měly více sexuálních partnerů. Houbovitý žalud mohl odstranit spermie předchozích konkurentů a dát muži výhodu v reprodukčním závodě. Přejdeme ke žlutému?
1: Ano.
0: Tady ten žalud není vidět. Co říkáš na samotný penis?
1: Zdá se mi velmi příjemný na dotek. Ale líbí se mi i ochablé. Hraju si s nimi, ano, a čekám na reakci.
0: Ano, nemusíš to popisovat.
1: Dost si s nimi hraju. Baví mě je tahat a mačkat a tak dále. Zní to, jako bych je týrala, ale není tomu tak. Prozkoumávám mužské pohlaví trošičku blíže.
0: A obvykle si hraješ jenom s tímhle nebo i se zbytkem těla?
1: Zbožňuju celé tělo. Velmi pěkné ruce, jsou velké a pěkné.
0: Zbývá nám fialový.
1: Přesně tak.
0: Ještě fialový.
1: Mám moc pěkný žalud. Vidím tam okraj. Podívej.
0: Jo, skvělé, že si toho všimáš. Fialový se mnou souhlasí.
1: Velmi pěkně oholený, žádné skvrny ani tečky. Je zkušený? Zdá se zkušený.
0: No jasně. A pěkná lítka. Myslíš si, že sportuje?
1: Tancuješ?
0: Myslíš? Tancuješ, fialový?
1: Netancuje.
0: Terezie, zeptám se tě na zadky.
1: Jasně.
0: Chceš říct, že jsou taky důležité? Jaké chceš?
1: Měly by být plné. Svalnaté, vyboulené, no prostě zadkovité.
0: Co je to?
1: Mnozí jim říkají hokejový zadek. Je trochu zakulacený a je měkký.
0: Požádáme kluky, aby se otočili. Řekneš mi, jestli vidíš svůj oblíbený zadek a třeba ho i popíšeš.
1: Dobře, tak jo.
0: Tak jo, můžete se otočit?
1: Podívej, jak rychle se žlutý otočil, byl připravený. Podívej.
0: No vidíš něco?
1: Mají je úplně všichni, dívám se, jak se zelený hýbe.
0: No je ve svém živlu. Tetování a oblíbený zadek.
1: Přesně.
0: Můžete se otočit zpátky.
1: Máte moc pěkné zadky, kluci.
0: Terezie, jsme u prvního obtížného okamžiku. Musíš vybrat 4 postupující. Chápu, že to není snadné, ale bohužel musíš se rozhodnout. Kteří 4 to budou?
1: Je to těžké. Mnohem těžší, než jsem si myslela. Takže jsem se rozhodla, že postoupí zelený.
0: Dobrá.
1: Cítím tam trochu humoru. A potom postoupí i červený. Bože, to je tak těžké. Rozhodla jsem se pro modrého.
0: Zbývají žlutý a fialový.
2: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Kup se slevou třeba produkty Philips jako Lumea IPL nebo kávovar s mléčným systémem Latte Go. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
3: OK, všichni, jdeme na to.
4: Pojďme mluvit o vlasech.
5: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
4: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
5: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
6: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
7: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
8: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Intimní imicí je na čilinou rinc s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu čili.
11: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu.

0: Šetříte výhodně. Knor přikoupí 3 kusů za 7,97 za kus. A Tarapaka přikoupí od 2 kusů za 99,90 za kus. Byla.
1: A můžete ji vyzkoušet.
2: Ale my máme vypráno.
3: Co tady děláte?
1: Testujem.
2: To je dopravát.
4: Získejte až 11 000 korun zpět při nákupu spotřebičů značky LG. Tatart. Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
5: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
7: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
8: nejde elektřina,
7: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
9: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
10: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
1: Mám. Mbank.
10: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
11: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
12: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
13: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
14: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
15: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
14: Fanděte a získejte 1000 jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
16: 18. Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
17: Ty prďo.
18: Wow. Prosím.
16: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
18: Akorát ho chytit.
19: Zaujímavé.
16: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
20: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
21: Terezie zbývají žlutý a fialový.
22: Gul och rosa.
23: Žlutý se to ukazuje. Tolik se snaží, že prostě musím. Takže si vyberu žlutého. Prostě musím.
21: Takže fialový odchází. Je to 47-letý Niklas z Arviku a pracuje jako malíř. Vítej venku.

0: Ahoj, jsi statečný.
1: Mikla, si tváříš se šťastně. V boxu to asi byla zábava.
2: Opravdu úžasné.
1: Slyšel jsi milé věci.
2: Rozhodně.
1: Jaké to je, Terezie? Vidíš celého Niklase.
0: Je to těžké, protože vypadáš moc milé.
1: Můžeš si ty pochvaly odnést a děkuji, že jsi přišel, Niklasi.
2: Já děkuji. Hodně štěstí.
1: Díky, nashledanou.
0: Moc děkuji, nashledanou.
2: Ty pochvaly byly úžasné, bylo by skvělé jít s Terezí na rande. Ovšem, být přitažlivý je vždy pozitivní. Víte, pohladí to na duši. Budu upřímný. A přímý jako člověk z teplých krajin.
1: Terezie, brzy zvedneme stěny a podíváme se na horní části těl. No, co ty na to? Co máš nejradši?
0: Měl by být silný.
1: Mluvíš o kulturistovi?
0: Ne, to nemusí, stačí někdo svalnatý. Nicméně by to tam mělo být. Rozumíš, pěkná ramena, svaly trošičku.
1: No, jestli to chápu, tak ti nevadí ochlupení.
0: Člověk hledá něco, s čím se cítí nejlépe. Jestli si mohu vybrat, tak bych jimi ráda proplétala prsty.
1: Chceš si pohrát s chlupy na hrudi? Jsi připravená?
0: Jsem.
1: Zvedněte stěny.
0: No ne. Překvapil mě zelený. Má hodně vousů. To jsem nečekala.
1: Co si myslíš o vousech?
0: Jsou hezké. To samé platí i tady. Můžeš si s nimi hrát. A také vypadá silně, má moc pěknou postavu.
1: Ramena v pořádku?
0: Moc hezká, rozhodně.
1: Půjdeme dál?
0: Jistě. Půjdeme k modrému. Je trochu štíhlejší, ale i tak je dobrý. Svaly proporčně je moc pěkný. Pěkná lítka a dohromady to prostě vypadá skvěle.
1: Má i chlupy.
0: Vypadá skvěle.
1: V 70. letech se dali koupit nalepovací paruky. Muži mohli mít rozepnutou košili a ukázat chlupy na hrudi. Ale tohle není paruka.
0: Je vidět, že to není paruka.
1: Půjdeme dál. Tak kam chceš?
0: Přejdeme k červenému. Půjdeme po pořadě. Žádné chlupy, se kterými bych si mohla hrát?
1: No, pak je tělo hebké a příjemné.
0: Jde to, pokud nejsou depilované voskem nebo pichlavé. Vypadá vážně dobře. Je pěkný. Podívej. A červený souhlasí. Je vyholený a má hladký hrudník.
1: Podíváme se na žlutého.
0: Přesně tak. Tak ten je vyšší, vlastně nejvyšší. Je hezké mít vysokého muže.
1: Je rozložitý.
0: Přesně tak. Nejspíše silný. A navíc se zdá být docela elegantní. Podívej se. Pěkná, moc pěkná postava.
1: Právě si viděla všechny až po krk. Brzy tě čeká další těžké rozhodnutí. Nicméně mě napadlo něco zábavného. Říkala si, že máš ráda trochu zlobivé kluky. Musí mít smysl pro humor a umět tančit. Co kdybychom je požádali o tanec?
0: Tak to bych byla moc ráda.
1: Dobrá. Hoši, předvedete nám tanec?
3: Oj.
1: Modrý rocker.
0: Modrý a taky žlutý válí. Všichni válí a jsou tak krásní.
1: Všichni mají na tanečním parketu nějaký potenciál.
0: Jasně.
1: Terezie, musíš vybrat tři, které si prohlédneš více. A navíc je ještě uslyšíš. Tak řekni, jsi připravená se rozhodnout?
0: Ano. Je to ale těžké. Velmi těžké.
1: Zejména po tom tanci, že?
0: Přesně tak. Takže si vyberu modrého. Byl to bezvatanec. Měla jsem chuť se přidat a tančit s nimi. Další...
1: Bude to těžké.
0: Je to opravdu těžké, protože Zelený také skvěle tančil a proto ho tedy musím vybrat. Volím tedy Zeleného.
1: Zelený postupuje. Zbývají nám červený a taky žlutý.
0: Tak to zkusíme. Jsou úžasní a tak to má být. Červený. Má všechno, takže si vyberu jeho.
1: Takže odchází žlutý. V boxu byl 30-letý Aleksandr.
2: Ahoj.
1: Vítej venku. Jaké to bylo stát a slyšet od Terezie tolik pochval.
2: To se cení, mám pocit, že ji skoro znám. Jako bych ji znal.
1: Co tě napadlo, když jsi Terezie poslouchal?
2: Mluví jako úžasná žena, otevřená a řekl bych dobrodružná.
0: Díky.
1: Víme, že umíš vařit i péct. Kdybys měl příležitost, co Terezie uvaříš?
2: Napadá mě pořádná porce těstovin.
0: To vždycky potěší.
2: S omáčkou?
0: Bože.
1: Skvělé. Mnohokrát děkujeme.
2: Také děkuji.
0: Já také.
2: Hodně štěstí, ahoj.
0: Měj se. Mrkni se. Už mě to napadlo.
2: Bylo zábavné stát v boxu a předvádět se před všemi. Aspoň mě to napadlo. Nebyl jsem moc sebevědomý. Myslel jsem, že jsem příliš hladný, až řekl bych ženský. A líbilo se mi to. Řekli, že mám velké a mužné ruce. Skvěle se to poslouchalo. Tu pochvalu si odnesu s sebou domů.
1: Z pěti zůstali tři. Za chvíli zvedneme stěny. Uvidíš jejich tváře a oni poprvé uvidí tebe. Jaký je to pocit?
0: Je to nejzajímavější pocit, jaký mě čeká. Můžeme trošičku flirtovat. To je fajn.
1: No, uvidíme. Jestli tu budou nějaké pohledy. Tak připravená?
0: Ano.
1: Prosím, zvedněte stěny.
0: No tedy.
1: Páni, je to tam.
0: Všichni vypadají milé. A lesknou se jim oči. To se mi líbí.
1: Ano, úžasné. Hledala si zlobivého kluka. Kdo jim podle tebe je?
0: Musím říct, že modrý vypadá trošičku zlobivě.
1: Ale všichni vypadají vesele.
0: Vypadají velmi šťastně.
1: A ty rty, které se dají líbat, jaké se ti líbí?
0: Měly by být asi trošičku plnější.
1: Ano.
0: Ano, abych do nich přilíbání mohla trochu kousnout, protože to je mi moc příjemné. To dělám ráda.
1: Rty jsou jednou z našich největších erotogenních zón. Jsou totiž plné nervových zakončení, která leží velmi blízko povrchu. I ten nejmenší dotek uvolňuje hormony štěstí, které se dostávají do mozku. Způsobuje stejné vzrušení jako při doteku dolních partií. No, co říkáš na rty, které tu vidíš?
0: Rozhodně vypadají slibně.
1: A kdo vypadá nejvíc cudně?
0: Zelený je má tak trochu plné, takové lstivé.
1: Aha, hledáš šikovného muže. Zkusíme je trochu otestovat? Do krabice s nářadím jsem dala pár věcí. Chci zjistit, jestli vědí, co to je a jak se používají. Samozřejmě to nevědí, protože je to docela složité. A budou si muset vymýšlet. Zjistíme, jakou mají fantazii. A uvidíme, jestli jsou kreativní.
0: Jsem připravená.
1: Připravení? Hledáš šikovného muže. Do krabice s nářadím jsem dala pár věcí. Které nástroje si mají vybrat?
0: Zelený, ty si vezmi vrták. Modrý, ty vykružovák. A červený zase pilník na ocel.
1: Dobrá, hoši. Můžete si vzít věci z krabice na nářadí. Modrý se snaží dostat do krabice.
0: Hledají jako blázni, to se mi líbí. Jdou do toho naplno, to je zajímavé.
1: Dobrá, zelený, máš vrták?
0: To je ono.
1: Správně. K čemu se používá?
2: Používá se k vytvoření velkého otvoru při vrtání.
0: Správně.
1: Správně. Výborně.

0: Přejdeme k modrému. Ukaž nám vykružovák.
1: Správně.
0: K čemu se používá?
2: No, může se s tím škrábat. Pokud máte rádi bolest, tak můžete klidně víc zatlačit. No a když skončíte, můžete vyřezat závity.
0: Má ve všem pravdu.
1: Ano, líbí se mi, že jim to jde. S těmito předměty se dá dělat plno věcí.
0: Červený, rádi bychom viděli pilník na ocel a vysvětli, na co se používá. No, můžeš začít.
2: Dobrá. Dá se používat k tomuhle. Zaoblit rohy na dřevě a tak podobně.
0: No to rozhodně. Pokud vím, tak tohle není pilník na ocel. Přesto se to správně vysvětlilo.
2: A jako přívěšek na řetízek.
1: Přesně tak přiznává, že nevypadá nějak nebezpečně.
2: Nezapomeňte na kryt.
0: Dobrá, Terezie. Vynikl některý z nich?
1: Každý to vyřešil po svém. Překvapilo mě, že se dívali na nástroje, to jsem nečekala. A taky vědí, co se s nimi dá dělat. Nevěděli totiž, co dostanou. Ale všichni si vedli moc dobře, takže ode mě pochvala.
0: Ano, Terezie.
1: Ano.
0: Dostali jsme se k nejtěžší chvilce. Musíš vybrat dva postupující.
1: Je to hodně těžké, opravdu, opravdu těžké. Přemýšlím, jak strávit příjemný večer. Aby to bylo společenské, zábavné a hravé. A může k tomu přispět každý z nich.
0: Taky si myslím, kteří dva postoupí.
1: Vybírám modrého.
0: Dobrá. A zbývají červený a zelený.
1: Je to těžké. A ještě tu bylo to tancování, takže asi si vyberu zeleného.
0: Zelený zůstává. A červeného pozveme k nám. 32letý Christopher z Udevaly. Terezie, máš tu skutečného plavce. Umíš plavat?
2: Ano, soutěžím o 4 let, takže plavu. Dobře.
1: To je skvělé.
0: Je fantastické, že jsi přišel a představil se nám.
2: Děkuji.
0: Moc děkujem.
1: Ahoj.
2: Jasně, že chci jít na rande. Terezia přichází o skvělého kluka. Doufám, že najde lásku svého života. Já ji rozhodně dál budu hledat. Chci se zamilovat a mít sex a děti.
0: Je to tady, Terezie. Za chvíli se svlékneš a ukážeš se nám. Tak jak pak se cítíš?
1: Moc dobře.
0: Jsi úplně v pohodě, že se ukážeš?
1: Rozhodně.
0: Jsi více spokojená s nějakou částí svého těla?
1: A proporčně jsem docela v pohodě. Mám hezká prsa, je na co sahat.
0: No, dva kluci by to rádi viděli. Asi bys měla na chvíli odejít. A já si mezi tím promluvím s kluky. Běž.
1: Tak šup, uvidíme se za chvíli.
0: Po mnoha těžkých rozhodnutích si 38letá Terezia z 5 skvělých mužů vybrala dva opravdu úžasné. 32letého Markuse, který pracuje jako ostraha, a 48letého tantrického kouče Fredrika. Jeden z nich půjde na rande. Zjistí, jestli mezi nimi přeskočí jiskra v oblečení. Markusi, Fredriku, vítám vás. Byli jste ohromeni. Co vás při pohledu na ní napadlo? Na co jste mysleli?
2: Velmi krásná žena.
0: Terezia brzy přijde nahá. Zkuste popsat, co očekáváte od ženy a ženského těla. Co by to bylo?
2: Mám rád mnoho různých tvarů těla. Nejvíc se mi líbí energie a především charisma ženy.
0: Jste připraveni? Pozveme ji dál? No vítej, pojď.
2: Ahoj. Páni.
0: Co říkáte na dress code?
2: Úžasné.
0: Jeden z nás tu nejspíš vyčnívá. Hoši, co vás při pohledu na tyhle krásné proporce napadá?
2: Pěkné tvary nahoře i dole.
0: Musí se trochu otočit. Uvidíme, jestli se budeme zabývat detaily. Teď se můžete

0: Skrývat vy. Sledujte prsa.
1: Jsou nádherná, stejně jako celé její tělo. Je překrásná.
0: Prohlédli jsme si vaše pohlaví, takže si teď mohou prohlédnout to tvoje. Má tam malou přistávací dráhu. Dobře. Chceš, abych ti představila hochy?
2: Ano.
0: Tak tohle je Fredrik. Je mu 48 let a už 2 roky je koučem a tantrickým lektorem. To zní zajímavě.
2: To je pravda.
0: Řekni, co dělá tantrický lektor?
1: Pořádám kurzy a různé akce.
0: Zajímavé, zkoušela jsi tantru?
2: Ne, ale mám knihu, ale dál jsem se nedostala.
0: Tak tu máme Markuse. Je mu 32 let, pochází z Valby a pracuje jako ostraha. Hraje i na hudební nástroje. Jaký druh hudby?
1: Hard rock a metal.
0: A jaký máš hudební vkus?
2: Já mám ráda všechno.
0: Určitě se shodneme, že oba jsou skvělí. Je na tobě, aby ses rozhodla. Tak mi řekni, koho vezmeš dnes večer na rande.
2: Je to strašně těžké. Mám před sebou 2 úžasné muže. Jak se jenom rozhodnout?
3: Za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Kup se slevou třeba automatický kávovar DeLonghi s mléčným systémem nebo vysokorychlostní fén Siguro. Ušetři se slevovými kódy na alzat.cz.
4: Cípě na čilinou rinc s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu čili.
5: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
6: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
7: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
6: Fanděte a získejte 1000 jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
10: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový syrup Nature's Promise s apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
11: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
12: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
13: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meruňky broskve nektarínky za 49,90 a šunka zvonařka za 19,90. Bila.
14: Velké vítězství může začít malým gestem.
15: Už jsem myslela, že někoho máš?
16: Mám. Mbank.
14: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
17: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na 1000 značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
18: novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: Nechte se ohromit naší nabídkou a vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
20: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
21: Jak samitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
22: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
23: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
24: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
25: A můžete ji vyzkoušet.
26: Ale my máme vypráno.
27: Co tady děláte?
26: Testujem. To je dopravář.
28: Získejte až 11 000 korun zpět při nákupu spotřebičů značky LG. Tatart.
29: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
30: 18. Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
31: Ty prďo.
32: Prosím.
30: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
32: Akorát ho chytit.
33: Zaujímavé.
30: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
34: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
0: Je na tobě, aby ses rozhodla. Koho vezmeš dnes večer na rande?
2: Bože, to je tak strašně těžké. Myslím, že... Já nevím. Vybrala jsem si Fredrika.
0: Vybrala jsi z Fredrika. Bude tvým dnešním partnerem. Markusovi poděkujeme, že přišel a předvedl nám celou svou nádheru. Jak se cítíš, Markusi?
1: Velmi zajímavý a příjemný zážitek.
0: Těší nás, že jsi tu byl a děkujeme, že jsi přišel.
1: Hodně štěstí.
2: Měj se.
1: Na začátku jsem byl v boxu nervózní. Po 5 minutách to přešlo. A bylo to takové velmi osvobozující. Je příjemné poslouchat tolik chvály. Dříve mě nikdo moc nechválil. Po této zkušenosti se mi zvýšilo sebevědomí.
2: Ahoj.
1: Ahoj, chybí vánoční stromek.
0: Ráda bych zachovala první obětí mezi Teresií a Fredrikem. Zajímá mě, jak toto rande dopadne. Mám pocit, že je zde velký potenciál. Je to tak?
2: Rozhodně.
0: Připraveni?
2: Ano.
1: Jistě.
0: Přeji vám příjemné rande.
2: Děkujeme moc.
0: A příjemný den.
1: Pro moje ego je velmi příjemné, že si mě vybrala. Mám dojem, že Terezia je hravá, velmi vřelá a má v sobě spoustu životní energie. Uznávám, že jsem hodně zvědavý. Těším se na tohle rande. Je to krásná žena.
2: Vybrala jsem Fredrika hlavně proto, že byl hravý. Byl otevřený, vtipný, měl smysl pro humor a takhle pracuji i já. Jsem velmi zvědavá na setkání s ním. Působil jako člověk, se kterým se velmi snadno mluví.

0: Nejsem nervózní. Nejspíš budeme diskutovat o tantře, protože to mě hned zaujalo.
1: Ahoj.
0: Ahoj, vítej, sluší ti to. Pěkný jsi.
1: Děkuji, tobě to taky sluší.
0: Zmínil jsi tantru. To mě zajímá. Jak jsi se k ní dostal, jak dlouho se tím zabýváš?
1: Po svém rozvodu. Poslouchal jsem spoustu podcastů a audioknih o rozvodech. Někdo byl na tantrickém kurzu a mě to zaujalo. Našel jsem kurz ve Värmlandu a přihlásil se na něj. A po příjezdu to bylo prostě...
0: Páni, teď se všichni svlékněte.
1: Ne, symbolizovalo to otevření srdce. Srdce se otevřelo a navázalo kontakt. Víš, jako otevřený srdíčko.
0: Měli jste kurz a bylo tam několik účastníků. Mám dojem, že jste byli nazí a blízko sebe. Je to tak, nebo se mýlím, jak to vlastně bylo?
1: Všichni byli nazí, ale nebyl to skupinový sex.
0: Zpívalo se a tak?
1: Víš, tantra je víc než filozofie, je to životní filozofie. Vlastně to nemá s nahotou a sexem nic společného. Děláme spoustu tantrických meditací, dostáváme se k věcem, které nám stojí v cestě a v životě nás celkově omezují.
0: Rozumím.
1: Je skvělé, že se zajímá o tantru. Ano. Člověk víc vnímá veškeré věci.
0: Pocity.
1: Mluví pomaleji, trvá to trochu déle.
0: Ano. Lépe rozumím tantře, o co v ní jde. Jde spíš o rovnováhu a o meditaci. Když o tom mluvil, bylo to velmi jasné. Jsem emocionální, ale nemluvím pomalu, spíš naopak. To může souviset s tím, že mi diagnostikovali ADHD, může to s tím souviset.
1: Jo, mluvíš rychle.
0: Jasně, jsem neklidná duše, v dobrém i ve zlém. Co vlastně hledáš u své partnerky? Pověz mi, co by měla mít?
1: No... Hledám někoho, kdo je...
0: Nejsem si tím moc jistá. Asi jde o energii, nevím.
1: Někoho, kdo chce prožít svůj život.
0: Rozhodně. Jsem velmi expresivní a výbušná. A on je umírněnější a klidný. Já jsem trošičku rozpolcená. Chápu, že nemůže mít stejnou energii jako já, ale přesto já nevím.
1: Člověk se musí doplnit ostatními emocemi.
0: Velmi dlouhá odpověď, ale konkrétní. Člověk přece ví, k jakým typům lidí ho to táhne.
1: Lidé mají svoji životní energii. Jsou to mouchy.
0: Asi, měla bych se osprchovat.
1: Imponuje mi její energie. Je progresivní a to se mi vážně líbí. O čem v životě toužíš?
0: Těším se na sdílení nápadů a dobrodružství. Nemusí to být někdo se stejným smýšlením. Nemusí být stejně bláznivý jako já. Tohle mi řekli už mnohokrát.
1: Jsi blázen?
0: Jistě. Za nic se nestydím, což může být moje přednost. Možná by člověk měl mít brzdu, aby se někdy mohl aspoň trošičku stydět.
1: Možná má nějakou funkci. Ovšem, podle mých zkušeností nás většinou spíše brzdí. Nepomáhá.
0: Je to moc milý člověk. Má klidnější energii, což je v mém případě skvělá rovnováha. Možná by se mohl trochu rozjet a já zase sklidnit, a pak by to byl Yin a Jan, což se mi asi vlastně líbí. Fredriku, bylo to vážně bezva. Bezva.
1: Jasně.
0: Půjdeme dál?
1: Jistě, to by bylo fajn.
0: Páni, teď to rozjedeme. První krok byl zajímavý. Je trochu umírněnější a klidnější, takže uvidíme, jak to půjde. Pojď za mnou.
2: Druhý den.
0: Ahoj. Ahoj.
3: Je zima.
0: Jasně. Ahoj.
1: Ahoj.
3: Ahoj, vítám vás.
0: Moc děkujeme. Hned vidím, že ruka končí kolem ramen.
1: Starý tantrický zvyk.
0: Řekněte mi víc. Jaké bylo rande?
3: Bylo to velmi intenzivní. Tantra je nečekaná. Dozvěděla jsem se více. Zjevně to není jen o sexu.
1: Tantra vlastně nemá nic společného se sexem. Je to životní filozofie.
3: Nevyhledáváš sex?
1: Na ten dojde, ovšem tantrický způsob je fantastický. Je to úplně něco jiného.
0: Tak jo, chemie. Byla tam nějaká?
3: Určitě tam byla. Byli jsme zvědaví a chtěli zjistit víc. Podle mě tam ta chemie rozhodně byla.
1: Ano. Potom jsme si sedli v hotelovém pokoji a povídali si.
0: Dostali jste se až do hotelu, to je zajímavé. A došlo na tantru?
3: Ne, v tomhle smyslu ne.
0: Ne.
3: Povídali jsme si.
0: Dobrá, tohle bylo první rande. Zajímá mě, jestli bude nějaké další. Co myslíte?
1: Uvidíme. Nemáme nic domluveného ani rezervovaného. Já jsem k další schůzce rozhodně otevřený.
3: Rozhodně.
0: Zajímavé. Co by se mohlo dít na druhém rande?
1: Pozval bych ji na tantrické setkání. Evidentně jí to v hlavě začíná trošku šrotovat. Jo, vidíte, jaký to tam šrotuje?
3: To je to odhalení. Přesně, hned tam budu. Jsme tak pohodlní. Už jsme viděli všechno, takže bezva. Já jsem připravená přijít a ničemu se nebráním.
2: Pro stanici O vyrobila Good TV ve studiích Bear.

I přesto všechno doufám, že můžu žít časem minulým. V tichu, které sílí, vracím se do chvílí, které snad mě vzpomíná.

Good? Oh, you good?

0: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba automatický kávovar DeLonghi s mléčným systémem nebo vysokorychlostní fén Siguro. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
1: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
2: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
3: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
4: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
5: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Intimní mycí pěna Chilinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
8: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový syrup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
9: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
10: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
11: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Žervé přikoupí 3 kusů za 19,93 za kus a panzány přikoupí od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla.
12: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
13: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
14: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
15: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
16: nejde elektřina.
15: Můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
17: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
18: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
19: Totál pořádá Maxi Výprodej.
20: Tyjo, to je neskutečná šance.
21: Maxi Výprodej.
22: Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Fudera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Fudora, protože chci.
1: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty brďo.
2: Wow. Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
2: Akorát ho chytit.
3: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: vše pro skvělé grilování na jednom místě. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Camembert na grill za 84,90, Pepsi nebo Pepsi Max za 28,90 a Gambrinu z desítku s aplikací jen za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: OK, všichni, jdeme na to.
2: Pojďme mluvit o vlasech.
3: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
2: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
3: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Intimní mici pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
5: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
6: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
7: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
8: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový syrup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
9: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
10: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Knor přikoupí 3 kusů za 7,97 za kus a Tarapaka přikoupí od 2 kusů za 99,90 za kus. Byla.
11: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
12: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
13: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
15: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
14: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
16: Velké vítězství může začít malým gestem.
17: Jsem myslela, že někoho máš?
18: Mám. Mbank.
16: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
19: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
20: Dotár pořádá Maxi Výprodej.
21: Tyjo, to je neskutečná šance.
16: Maxi Výprodej.
20: Za top cenu koupíte i odolný Motorola Moto G86 se skvělým displejem. Datart, opravdový elektrospecialista.
22: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
1: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
2: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
0: Vybrat si z více než 70 druhů zmrzlin, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete gelatelli, zmrzlinu premium různé druhy za 59,90. Zmrzlinu Hurricane za 49,90. A zmrzlinový kornout Plombir různé druhy za 11,90. Pro ještě sladší den. Lidl, to se vyplatí.
3: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
23: Ty prdě.
24: Wow.
25: Prosím.
3: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
25: Akorát ho chytit.
26: Zaujímavé.
3: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

Ha ha ha!

0: Dobrý, hele, slyšel jsi, že basák s ohnou to je hluchý.
1: A to byl vždycky, ne?
0: To je.
2: Kluci, já se moc omlouvám, že vás ruším. Já tady mám jednu písničku, kterou vám prostě musím zahrát.
0: My končíme.
2: No, ale já začínám, poslouchejte.
3: Každým souzní a všichni souzní, všichni souzní hotoví.

0: dík, no hele, ale zůstane to jenom tak jako takový naše malý tajemství.
1: Jo, my to nebudeme vydávat.
0: Tak jo.
1: Dík.
0: Ale vážně.
1: Děkuju.
0: Čau.
1: Díky moc. Mějte se, ahoj. Čau.
2: Zas někdy třeba ne.
3: Nazhle.

Yo. We're done.

Je, ahoj, pořád ti to sluší. Věř mi, že čas

jsme spali pod hvězdama. A jak jsme lezli na útes. A pak s tím testem těžký drama. Vidím to v barvách jako dnes.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
3: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
2: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
4: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Philips jako Lumea IPL nebo kávovar s mléčným systémem Latego. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
6: OK, všichni, jdeme na to.
7: Pojďme mluvit o vlasech.
8: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
7: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
8: Potřebuji účes, který vydrží.
2: Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
9: Jsem myslela, že někoho máš?
10: Mám. mBank.
4: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
11: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
12: Zásilka pro vaši ženu.
13: Ale do vlastních rukou.
11: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
14: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.
15: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení.
16: Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive Thru.
17: Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka.
18: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
19: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy.
1: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama.

0: Upřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq. Váš největší člen rodiny.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zdravé zuby bez kazů začínají s Oral-B. Kupte si zubní kartáček Oral-B a Joustyč nyní za skvělou cenu v Datartu.
3: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
4: Ty prď.
5: Wow. Prosím.
3: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
6: Akorát ho chytit.
7: Zaujímavé.
3: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
5: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový syrup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
6: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
7: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
8: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
9: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
10: Vítejte v síni slávy Tipsportu.

0: světě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
1: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
0: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
2: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
3: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
2: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
4: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Bila.
6: A můžete ji vyzkoušet.
7: Ale my máme vypráno.
8: Co tady děláte?
6: Testujem.
7: To je dopravát.
9: Získejte až 11 000 korun zpět při nákupu spotřebičů značky LG. Tatart.
10: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
11: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
12: nejde elektřina,
11: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
13: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
14: Velké vítězství může začít malým gestem.
15: Už jsem myslela, že někoho máš?
16: Mám. Mbank.
14: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
17: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
18: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová krkovice bez kosti u nás, kilo za 79,90, Bohemia chips s apkou za 29,90 a Gambrinus originál desítka za 12,90. Albert.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: L'Oréal Paris uvádí.
4: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
3: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
4: Když září moje vlasy, zářím i já.
3: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
4: Vy za to stojíte.
5: Nádobí mě nezdrží.
6: So what? Somat.
7: Kdo chce, ten si poleží.
8: So what? Somat.
5: Party večer rozjedem.
7: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
9: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
10: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny a to je důvod k radosti. Oslavte to s námi a leďte si vsadit. S plným tiketem jste ve hře o miliony. Tak v tom nehledejte žádný háček a nedržte se při zemi.
11: Přesně 200 míčů. S tím se dá hrát.
10: A když to klapne, máte 200 mega a všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
12: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.

0: Více než 95 druhů čerstvého pečiva každý den.
1: Například chléb kulatý se zářezy 450 gramů za 26,90 a sleva 25% na celý sortiment pultových lahůdek.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
3: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz Kinder dobrotami.
4: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
5: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
6: Birgo!
5: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
7: No, chytat by ti šlo.
8: Babička? A kolik si dal vlastně gólu?
7: Žádnej!
9: Děkujeme všem, kteří s námi podporují reprezentaci. Současnou a hlavně tu budoucí.
7: Budu ti fandit.
8: Tam se nejlepší děda.
9: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
10: Taky vás nebaví čekat, až to vyroste?
11: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už ve čtvrtek.
12: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazně i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
13: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. A teď? Silný proti nejodolnějším skvrnám díky patentované technologii Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
14: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
15: Co?
14: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
16: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
17: Meruňky u nás s apkou za 44,90, zmrzly na Häagen-Dazs s apkou za 99,90 a kozel 11 nebo gambrinus patron 12 za 17,90. Albert.

Pro boha se střidejte mi do zín, tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, se nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku. Mojí duši taky kostem, od malatínu jsem k závislostem, od malatínu k jídlu a pití, od malatínu.

Ich selber wundere es nicht. Letos nebo v desíti pěti.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Filet z lososa s kůží u nás za 29,90, jihočeský ajdam plátky s apkou za 19,90 a pečenka Eta s apkou za 14,99 korun. Albert.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
4: Připravte na to svou mysl.
3: S Megamaxou totiž už za dvacku hrajete o miliony.
5: Ale proč se držet při zemi?
3: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
6: Nádobí mě nezdrží.
7: Souvod? Somat.
8: Kdo chce, ten si poleží.
9: Souvod? Somat.
10: Party večer rozjedem.
11: S nádobím se nemažem.
12: Somat to dá druhý den.
13: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v 1. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
14: L'Oréal Paris uvádí.
15: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
14: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
15: Když září moje vlasy, zářím i já.
14: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
15: Vy za to stojíte.
16: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.

0: Více než 95 druhů čerstvého pečiva každý den.
1: Například chléb kulatý se zářezy 450 gramů za 26,90 a sleva 25% na celý sortiment pultových lahůdek.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
3: Nevyrábíme auta.
4: Cože?
3: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transportér můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
7: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz Kinder dobrotami.
8: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste.
9: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už ve čtvrtek.
10: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. Patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
11: No, chytat by ti šlo.
12: Babička? A kolik se dal vlastně gólu?
11: Žádnej!
13: Děkujeme všem, kteří s námi podporují reprezentaci. Současnou a hlavně tu budoucí.
11: Budu ti fandit.
12: Tam se nejlepší děda.
13: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
14: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
15: Birgo!
14: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
16: Novinka od Maybelline New York. Tubingová řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazni irty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
17: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
18: Lipánek u nás za 16,90, jeho české máslo s apkou za 39,90 a vodka Nikolaus jen za 109,90. Albert.

Můžeš ma dostat z ulice, ale ulicu nikdy nezobereš zo mňa. Nenechám zobrať si svoj sen, budem pokračovat ďalej a vypijem ho do dna. Chyba mi ten obyčajný svet, Paťo.